Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Tři minuty nás dělí od 6 hodiny, vy posloucháte Signál Rádio, kde už pro vás chystáme první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, skupina Wham, Yazoo anebo Bee Gees.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou kamionů vás drží na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru z Brna na Ostravu a osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D11 na 57. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 16. července. Hezký den přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel označil účast české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Připustil ale, že stejně nemusí situaci vnímat všichni. Česká republika podle něj neoslnila a to, že spojenci Česko nejmenovali v negativním slova smyslu, je podle něj dáno diplomatickou korektností. Ocenil i některé kroky vlády v domácí i zahraniční politice, ale odmítl tvrzení, že jí hází klacky pod nohy. V pražských Cholupicích v ulici Kdýmači hasiči od včerejšího odpoledne zasahovali u požáru objektu statku o rozměru 50x5 metrů. Budova bývalého špejcharu byla celá v plamenech. Hasiči měli na místě asi 30 kusů techniky. Kolem 7. večerní následovala redukce a střídání jednotek. Hasiči rozebrali konstrukci zasaženého objektu a rozhrabali zbytky sena. A český hasičský tým včera večer dorazil do Řecka. Teď ráno se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
0: Co se děje v regionu?
2: Jak už z našeho zpravodajství víte, tak přestavba bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion se blíží. V září vedení Prahy plánuje vybrat firmu, která práce za rok a půl provede. Podle pražského radního pro školství a sport Antonína Klecandy budou tento areál po dokončení využívat oddíly, ale zázemí tu najdou také paralympionici. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa zná oba finalisty. Druhé semifinále sledoval Petr Plintovič.
3: Se Španělskem si finále světového šampionátu zahraje Argentina. Ta díky dvěma gólům v závěru otočila semifinálový duel proti Anglii a po dvou asistencích Messiho a gólech Fernandéze a Lautara Martinéze vyhrála 2-1. Finále mezi Španělskem a Argentinou se hraje v neděli od 21 hodin v New Jersey. Hodinu a půl před výkopem začne závěrečný slavnostní ceremoniál. Anglie si v sobotu zahraje o bronz proti Francii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno a dopoledne zpočátku místy zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Postupně se vyskytnou opět přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, je krátce po 6. hodině a na Signál Rádiu právě zahajujeme dnešní ranní vysílání. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda, jsem připravený vám naservírovat čerstvé aktuality, zajímavosti a na probuzení taky ty nejlepší hity osmdesátek. Ještě než se pustíte do svých povinností, budete od nás vědět všechno podstatné. Teď už nezbývá, než si udělat kafe a můžeme začít. Dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia a dnes jsme se probudili do 16. červencového dne. Svátek proto slaví Luboš, tedy i náš kolega Luboš Dvořák z redakce Zpravodajství, tak přejeme jen to nejlepší. A narozeniny by dnes měl polárník Roald Amundsen, který jako první zdolal Jižní pól. Mezi oslavence patří slovenský herec a režisér Martin Huba, kanadský hokejista Claude Lemieux, herec a hudebník Jan Maxián anebo herečka Regina Rázlová. Od nás letí velké gratulace. Na dnešek taky připadá Světový den hadů, Den vesnických silnic anebo Den čerstvého špenátu. Jestli si čerstvé listy špenátu přidáváte do ranního smoothie, tak dobrou chuť a jinak dál přeju příjemné ráno. Za chvíli už probereme počasí.
1: Signál rádio.

0: Skupina Bee Gees v ranní vysílání Signál Rádia. Dnes na některých místech Česka budete potřebovat na cestu do práce deštníky. Ráno je totiž oblačné až polojasné, místy se ještě vyskytují přehánky nebo i bouřky a měříme mezi 14 a 19 stupni. Karlovy Vary mají 15 stupňů, Praha a České Budějovice jsou na 16 stupních a v Pardubicích, Brně nebo ve Zlíně měříme 18 stupňů. Přes den pak bude většinou oblačno až polojasno, místy se budou vyskytovat lokálně přehánky nebo bouřky, ale k večeru bude srážek ubývat a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. Tak vám přeju krásný den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Svými plameny lásky nás právě na Signál Rádiu ošlehl zpěvák Fancy. Nám před půl sedmou ještě zaspívá skupina Oceán, ale předtím tady mám přehled několika dnešních událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Ministerstvo financí dnes zveřejní podrobné statistiky k objemu vydaných dluhopisů republiky. Lidé objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Objem emise ale může být nižší. Tým českých hasičů, který včera dorazil do Řecka, se dnes zapojí do činnosti v okolí města Patra a bude zde držet pohotovost kvůli vysokému riziku vzniku požárů. Společnost SpaceX má dnes vyslat do vesmíru další testovací let Super Heavy Starship. Dneškem se výrazně zúží důležitý tak z Olomouce na Přerovsku. Silnici číslo 55 čeká rekonstrukce. Pro řidiče to znamená zhruba měsíc po pojíždění. Dnes začíná už 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Letos má podtitul Mýty a legendy. Potrvá do 5. srpna. Do kin dnes míří jeden z největších a nejočekávanějších filmů nejenom letošního léta. Dorazí Odyssea od Christophera Nolana. A v pražském kampusu Hybernská dnes začíná projekt Léto s polským filmem. Každý čtvrtek do konce srpna bude promítat současné polské filmy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu po půl sedmé ladíte Signál Rádio. Pojďme se podívat, co se děje v provozu. Nehoda dvou kamionů vás drží na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru z Brna na Ostravu. Praha Evropská ulice ve směru z centra, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta. A na dálnici D10 na 40. kilometru ve směru z Prahy na Turnov osobní auto narazilo do dopravního značení. Projet se tady dá se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

Na Signál Rádu nám právě zpívala Belinda Carlisle. Je tady čtvrtek, do kin míří nové filmy a tak vám ještě před 7 hodinou dám pár tipů, na co byste mohli vyrazit a tak se podíváme, o čem se dnes ráno píše na zpravodajských webech. Z hudby slíbím třeba Mike and the Mechanics, Kim Wilde a zaspívá i Umberto Tozzi. Tak dobré ráno, dnes už je 16. července.

Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnili Mike and the Mechanics. Ráno je to oblačné až polojasné, místy se ještě vyskytují přehánky nebo i bouřky a měříme mezi 14 a 19 stupni. Karlovy Vary mají 15 stupňů, Praha a České Budějovice jsou na 16 stupních a v Pardubicích, Brně a nebo ve Zlíně měříme 18 stupňů Celsia. Přes den pak bude většinou oblačno až polojasno, místy se budou vyskytovat lokálně přehánky nebo bouřky, ale k večeru bude srážek ubývat a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy bude až 32. Teploty tedy budou letní, i když s občasnou přeháňkou. Pojďme se tedy teď hudebně vypravit do Itálie. Tady je Umberto Tozzi.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Už se tady chystají Kim Wilde a taky Kylie Minogue, ale já tu pro vás mám připravených ještě pár zajímavostí ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Střídání letního a zimního času letoškem zatím neskončí. Vláda navrhla termíny posunu času na dalších 5 let dopředu. Konec střídání času v Evropské unii se zasekl na neshodě, který by měl vlastně platit. Pomoci by měla studie, která určí, jaké praktické problémy by jednotlivé varianty přinesly a zda jsou členské státy schopny najít společné řešení. Čím dál více Čechů si pořizuje motorku, v registru už je rekordní počet jednostopých vozidel, aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce přibývají každý měsíc. Zvýšený zájem hlásí také autoškoly nebo prodejci motorek. Nejvíce se prodávají skútry, cestovní motorky nebo trojkolky. Do areálu Pražského hradu vloni zavítalo 9 milionů lidí, což je o 2 miliony více než v roce 2023. Hrad patří dlouhodobě k nejnavštěvanějším památkám u nás. Vloni si vstupenku na některou z prohlídek koupilo rekordních 2,75 milionu lidí. Daří se také zpřístupňovat nové prostory a v areálu se nachází i nový obchod se suvenýry od českých výrobců. A fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Úřadující jihoameričtí šampioni prodloužili vítěznou sérii na mistrovství světa na 13 utkání. Anglie prohrála po 17 soutěžních zápasech.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Ve čtvrtek přicházejí do kin nové snímky a tak vás můžu pozvat například na film Ztracená země o dvou nezletilých sourozencích, kteří se vydávají z Bangladéše na dobrodružnou cestu za novým domovem, ale putování přes moře i souš si vybírá svou daň. Najdou místo, kde mohou žít v bezpečí? To se dozvíte v kinech. Dalším snímkem je drama Pramen, které otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A jestli toužíte po působivé podívané, tak si nenechte ujít akční mystický film Odysea, který zpracovává rozsáhlý příběh slavné Homérovy básně. O velkolepé efekty tady není nouze. Stačí si tedy vybrat podle svého vkusu, přidat kyblík popcornu a vychutnat si filmový zážitek.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: I mašinkou se dá jet do práce. Kylie Minogue, The Locomotion na Signál Rádio 3 minuty před 7 hodinou. Dorazila do studia i Lucka, vítám tě tady.
1: Hezké ráno, no takhle, já sice mám vlak, který staví na Podbabě, což je kousek ode mě, ale už asi nedojede úplně sem na Prahu 10, jo. No takhle, a tam k Edenu, no, ale to bych měla flák, že jo.
0: No tak to doběhneš, po ránu rozcvička, hele, rozhýbeš tělo, rozproudíš krev. Musíš se k tomu postavit čelem, holka.
1: Taky chcete takovýho šéfa.
0: Tak já tě nebudu trápit, pojďme na zprávy.
1: Jo, co ve zprávách chceš vědět, už takhle, já myslím, že máš zase nějakou perličku, dneska ne, jo, Jiříku. Dneska nemáš, no tak
0: no,
1: já mám
0: perličku. Nemám.
1: No, tak já mám.
0: Já teda mě, jenom že jsem nevyspalý, protože mě ve dvě v noci zbudila strašná bouřka, už tady, od té doby už mi nešlo spát, tak jenom abyste měli přehled.
1: Jo, tak já jsem se zbudila ve tři o hodinu později. Tak kde se včera prohnala Supercela a kde dnes platí výstraha před vysokými teplotami, to si řekneme za okamžik, protože opravdu dneska zase teda to počasí bude divoké.
0: A dál poslouchejte také to nejlepší z 80. let, Eurythmics, Tom Petty nebo Michael Jackson.
2: Signál Rádio doprava.
0: Brno, Židenická ulice, tady vás drží nehoda 3 osobních aut a v Praze na Evropské se bouralo ve směru k letišti, tak jezděte opatrně. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno s datem 16. července přeje Lucie Sinková. Únik osobních dat z nového státního systému byl mnohem rozsáhlejší, než úřady dosud přiznávaly. Citlivé údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů se dostaly ke 3,5 tisícům firem, u kterých dotyční v tu dobu vůbec nepracovali. Ministerstvo práce přitom původně mluvilo jen o několika stovkách, píšou Novinky.cz. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. Přes Brno se včera odpoledne prohnala bouřka a i menší supercela s kroupami. Hasiči hlásili několik výjezdů. Výstraha před silnými bouřkami platila do včerejší 22. hodiny, především pro oblast jižních Čech. V platnosti je ale do dnešního odpoledne výstraha před vysokými teplotami, která platí pro většinu území Moravy, Slezska a také v Polabí. Koncern Volkswagen šetří a chystá změny. Dotknout by se podle německých médií mohly i společnosti Škoda Auto. Skončit má podle deníku Bild třeba Fabia. Naopak některé vozy určené pro indický trh by se mohly prodávat i jinde.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik vypsal tender na dodávku až 212-metrových městských autobusů. Z toho 100 jich má být naftových a 100 mild hybridních. Předpokládaná hodnota zakázky je více než 1,5 miliardy korun. S vítězem chce dopravní podnik podepsat rámcovou smlouvu na období 5 let a do konce letošního roku plánuje vyhlásit také další zakázku na nákup až 250 kloubových autobusů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: FIFA chystá na finále mistrovství světa ve fotbale poločasovou show. Více informací má sporták Petr Plintovič.
3: Madonna, Shakira nebo Coldplay. Ti všichni by měli vystoupit v poločasové přestávce. Ta by měla mít místo obvyklých 15 až 25 minut. Finále se hraje v New Jersey v neděli od 21 hodin. Už hodinu a půl před výkopem, tedy v 7:30, začne závěrečný ceremoniál. Na něm vystoupí například Tom Cruise, Robbie Williams, Nicole Scherzinger nebo youtuber iShowSpeed. Hymnu Spojených států zaspívá Jennifer Hudson.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno a dopoledne zpočátku místy zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Postupně se vyskytnou opět přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7 hodinou jste se Signál Rádiem. Je tady čtvrtek, 16. července, svátek proto slaví Luboš. Narozeniny by měl polárník Roald Amundsen, mezi oslavence patří slovenský herec a režisér Martin Huba, taky kanadský hokejista Claude Lemieux, herec a hudebník Jan Maxián anebo herečka Regina Rázlová. Přejeme jen to nejlepší. No a dnešní datum má mimo jiné i něco společného s dobýváním měsíce. Více za chvíli v připomínce dnešních výročí. Jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte se Signál rádiem, je 16. července a to byl v roce 1661 den, kdy Bank of Stockholm vydala první bankovky v Evropě. Už za vámi spěchám s připomínkou i dalších výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1995 americká internetová společnost Amazon.com prodala první knihu. Z internetového knihkupectví se postupem času stal globální e-shop, kde koupíme úplně všechno. V roce 1969 ve 14 hodin a 32 minut našeho času odstartovalo Apollo 11. Cíl? Přistání na měsíci. Poslední lidé byli na měsíci v prosinci roku 1972. V roce 1945 Spojené státy vyzkoušely první ze tří atomových bomb. Další dvě byly později svrženy na Hirošimu a Nagasaki. V roce 1935 byly instalovány první parkovací hodiny na světě. Řidičům určovali parkování v americkém Oklahoma City. A v tento den v roce 1439 v Anglii zakázali líbání. Mělo se tím zabránit šíření černého moru.
1: Signál rádio.

0: Přeju vám příjemné ráno se Signál rádiem. To dnešní ráno je oblačné až polojasné. Místy se ještě vyskytují přehánky nebo i bouřky a měříme mezi 14 a 19 stupni. Přes den bude většinou oblačno až polojasno. Místy se budou vyskytovat lokálně přehánky a bouřky, ale k večeru bude srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. Dnes se tedy místy budou hodit deštníky, ale za jakéhokoliv počasí si dnešek užijte a zvládněte všechno, co vás dnes čeká.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Helena Vondráčková a Sladké mámení, tak vypadá 80-kové léto na Signál rádiu. Do půl osmé ještě skupina Visáž, ale pojďme nejdříve zjistit, jaké události přinese 16. červencový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Ministerstvo financí dnes zveřejní podrobné statistiky k objemu vydaných dluhopisů republiky. Lidé objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Objem emise ale může být nižší. Tým českých hasičů, který včera dorazil do Řecka, se dnes zapojí do činnosti v okolí města Patra a bude zde držet pohotovost kvůli vysokému riziku vzniku požárů. Společnost SpaceX má dnes vyslat do vesmíru další testovací let Super Heavy Starship. Dneškem se výrazně zúží důležitý tah z Olomouce na Přerovsku. Silnici číslo 55 čeká rekonstrukce. Pro řidiče to znamená zhruba měsíc po pojíždění. Dnes začíná už 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Letos má podtitul Mýty a legendy. Potrvá do 5. srpna. Do kin dnes míří jeden z největších a nejočekávanějších filmů nejenom letošního léta. Dorazí Odyssea od Christophera Nolana. A v pražském kampusu Hybernská dnes začíná projekt Léto s polským filmem. Každý čtvrtek do konce srpna bude promítat současné polské filmy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé na Signál rádiu kapela Visage a Fade to Grey, za chvíli zpěvačka Cher, Sandra a nebo kapela Queen.
1: Signál rádio, doprava.
0: Praha, Bělohorská ulice, tady vás drží nehoda ve směru na centrum. Osobní auto narazilo do trafostanice na silnici 332 u obce Straky na Nymbursku a pozor taky na nehodu na silnici číslo 2 u Nových dvorů na Kutnohorsku. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Chtěli byste navštívit s rodinou některou ze 14 jeskyní po celém Česku a navíc úplně zadarmo? Dá se to zařídit. Stačí tento týden dobře poslouchat ranní vysílání Signál rádia a před půl devátou zkusit své štěstí v naší kvízové hře Ano nebo ne. Výhru můžete získat za jedno jediné správné slovo. Mějte proto připravené telefony s číslem 910 260 910 a já vám už teď držím palce. Doporučím ale taky kouknout na detaily k soutěži i k možnostem navštívit jeskyně na našem webu Signál rádio.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Brněnskem se včera prohnala supercela, přinesla hodně vody, dnešek už by měl být o něco klidnější. Ráno je většinou oblačné až polojasné, místy se ještě vyskytují přehánky nebo i bouřky a měříme mezi 14 a 19 stupni. Přes den pak bude většinou oblačno až polojasno, místy se budou vyskytovat lokální přehánky a nebo bouřky, k večeru ale bude srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na příjemných 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32 stupňů Celsia. Přeju vám hezký den a teď už po vlnách Signál Rádia posílám Sandru.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Sandra v raním vysílání Signál rádia, za chvíli už kapela Queen nebo Sarakoza Band, ale ještě míříme na Jižní Moravu. Tady policie přispěla k rozkrytí mezinárodní sítě pachatelů šířících zakázaná videa. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Jihomoravští kriminalisté se zapojili do rozsáhlé mezinárodní operace Toč zaměřené na boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí. Akce vedená Europolem vedla k zadržení 28 lidí v 7 zemích. V souvislosti s případem nyní policisté prověřují také 5 osob v České republice. Operace probíhala v Kanadě, České republice, Německu, Norsku, Polsku, Švédsku a Švýcarsku. Zadržení muži ve věku od 22 do 54 let jsou podezřelí z přechovávání, získávání a sdílení materiálů obsahujících sexuální zneužívání dětí. Podle jihomoravských kriminalistů využívali kryptoměny k platbám za přístup na fóra na dark webu, odkud si mohli stahovat nebo prohlížet videa zachycující zneužívání dětí. Operace Toč probíhala od konce května do poloviny letošního června. Klíčovou roli při odhalování podezřelých sehrála norská policie, která vyvinula novou metodu sledování kryptoměnových transakcí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia a teď před 8 hodinou přináším dobrou zprávu pro milovníky cyklistiky.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní na Mělnicku vznikla cyklostezka, která nahradila nespevněnou cestu. 10-kilometrový úsek je součástí labské stezky, která by měla být v regionu dokončená v roce 2028. Středočeská hejtmanka Petra Pecková k tomu říká.
2: Já vidím, jak to obrovsky každou tu lokalitu, kde se ty cyklostezky staví, posouvá jako kvalitou života těch občanů kupředu, protože ať se nám to nezdá, ta cyklostezka neslouží mnohdy opravdu jenom pro zábavu, pro volný čas, ale slouží v mnoha případech na jízdu na kole do školy, na kole do práce. Slouží pro aktivní trávení volného času pro seniory.
0: Labská stezka vede podél Labe od pramene v Krkonoších k jeho ústí do Severního moře v Německu. Měří celkem 1300 kilometrů, z toho 460 kilometrů je na české straně.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Kapela Queen a Kind of Magic na Signál Rádiu 2 minuty před 8 hodinou. Do studia už dorazila Lucka Sinková, vítám tě tady.
1: Hezké ráno, ty jsi tak jako kouzelník.
0: Určitě si zaznamenala, že se internety už několik dní baví na účet Filipa Turka a jeho nehody.
1: No, nejde přehlídnout. Vyskakuje, ale mě nechodí nic od přátel, já tam pořád vidím pana Turka.
0: Je toho spousta, ovšem nejenom my Češi máme takového střelce v uvozovkách, ale taky bratislavský policajti chytli 16-letého řidiče elektrické koloběžky. Ale zvláštní na tom bylo, že on jim ujížděl rychlostí 100 km v hodině na té koloběžce. Za ním s houkačkama, s blikačkama a on frčel 100 km v hodině, na výzvy na zastavení vůbec nereagoval. No nakonec to skončilo tím, že chlapec teda narazil do zaparkovaného kamionu, ale světe divce, vyváznul bez zranění.
1: To jsem se zrovna chtěla zeptat, jak dopad. Jo, já myslím, že řekne, že jel v elektromobilu, jo, ale na koloběžce. No ale to moje ségra jezdila jako malá, jako ďas na klasický kolobrndě. To si pamatuju, jak honila našeho příbuzného, který jel na tom, na skejtu, tuším tehdy. A ona ho chtěla dohonit na té kolobrndě, fakt jela jako blázen z takového kopce, až si vyrazila zupnu.
0: Tak přátelé, opatrně, v autech i na koloběžkách.
1: Tak přesně. Co ve zprávách, kdy vyvrcholí příliv teplého vzduchu, kdy naměříme až 35, to všechno zodpovíme ve zprávách a v Kanadě zuří více než 830 lesních požárů.
0: Po zprávách Jermaine Jackson a Pia Zadora, k tomu Gloria Gaynor nebo Tina Turner, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 329 u Vrbové Lhoty na Nymbursku. Pozor, dejte na nehodu na dálnici D1 na 203. kilometru ve směru na Ostravu a k nehodě došlo i na silnici 201 u Červeného újezdu na Praze Západ. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 8. hezké červencové ráno, přeje Lucie Sinková. Příliv teplého vzduchu od jihu vyvrcholí v pátek, kdy mohou teploty na jižní Moravě vystoupat až k 35 stupňům Celsia. Ještě během dne však přes Česko přejde studená fronta, která přinese na víkend přehánky, bouřky a následně výrazné ochlazení. Chladnější ráz počasí přetrvá i v příštím týdnu. Dva velké VIP večírky hostila karlovarská mlýnská kolonáda během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při jednom z nich došlo k jejímu poškození, a to během neodborné instalace technického zázemí. Podle informací novinek mají být poškozeny sloupy, k nimž bylo připevněno osvětlení pro módní přehlídku a akci firmy L'Oréal Paris. Výše škod zatím není známá. V Kanadě zuří více než 830 lesních požárů. S nejvydatnějšími z nich se potýká provincie Ontario, kde oheň pohlcuje husté lesy a uvolňuje do ovzduší obrovské množství kouře. Dodejme, že vítr žene hustý kouř z Kanady do USA, což bude až do konce týdne znamenat nebezpečné zhoršení kvality vzduchu pro miliony Američanů na středozápadě a severovýchodě země.
0: Co se děje v regionu?
2: Letošní letní prázdniny využívá pražský dopravní podnik k opravám tramvajových tratí. Od této soboty 18. července až do 10. srpna proto nepojedou tramvaje v úseku Újezd Lazarská, tedy přes most Legií. Centrální přestupní zastávka nočních linek se proto přesune na Karlovo náměstí. A připomínám také už přerušený provoz v úseku Vltavská Těšnov, tedy na Hlávkově mostě. Tady se nejezdí až do konce srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa zná oba finalisty. Druhé semifinále sledoval kolega Petr Plintovič.
3: Se Španělskem si finále světového šampionátu zahraje Argentina. Ta díky dvěma gólům v závěru otočila semifinálový duel proti Anglii a po dvou asistencích Messiho a gólech Fernandéze a Lautara Martinéze vyhrála 2-1. Finále mezi Španělskem a Argentinou se hraje v neděli od 21 hodin v New Jersey. Hodinu a půl před výkopem začne závěrečný slavnostní ceremoniál. Anglie si v sobotu zahraje o bronz proti Francii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno a dopoledne zpočátku místy zataženo s doznívajícím deštěm a přehánkami. Postupně se vyskytnou opět přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 8 hodinu, za chvíli společně vyrazíme na vodu a zjistíme, jak moc dochází u nás k nehodám plavidel na vodních plochách. Myslím, že číslo je překvapivé, no a taky se vám bude hodit číslo do našeho studia 910 260 910. Před 8:30 totiž budeme soutěžit o další rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Hrát budeme jednoduchou kvízovou hru, ano nebo ne, tak si ji nenechte ujít. Jsem Jirka Svoboda a dalším přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Čím dál více lidí tráví léto a prázdniny na vodě. Přibývá lodí, vodních skútrů a dalších plavidel. Ale naštěstí nehod na vodě nepřibývá. Více k tomu poví ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
1: V tomto roce došlo zatím k 6 plavebním nehodám. Byly to pouze malé plavební nehody. V uplynulém roce to bylo 21 plavebních nehod na území České republiky. A je tedy na místě poděkovat zejména vůdcům plavidel, plavecké veřejnosti, účastníkům plavebního provozu, že pravidla dodržují, což vyplývá i z určitých statistik týkajících se přestupků.
0: Ještě v roce 2016 bylo v Česku evidovaných 16 000 malých a rekreačních plavidel, v současnosti už jich je více než 22 000 a kromě nich je také zhruba stejné množství těch, které evidenci nepodléhají. Ať už tady budete trávit prázdniny na vodě nebo na souši, užijte si 80kové léto se Signál Rádiem.

Přeju vám dobré ráno se Signarádiem. Česko čeká v příštích dnech určité ochlazení, ale například v roce 2007 jsme měřili skoro 37,5 stupně. Tento teplotní rekord dneska určitě odolá. Dnes totiž bude většinou oblačno až polojasno, místy se budou vyskytovat lokální přehánky nebo bouřky, k večeru ale bude srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. No a velmi podobné počasí nás čeká také zítra, kdy se znovu čekají silnější bouřky. Ráno.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 8:30. Už se tady chystá kapela Lucie a hned po ní budeme soutěžit. Dnes opět můžete získat rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Předtím ještě nabídnu pohled na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Střídání letního a zimního času letoškem zatím neskončí. Vláda navrhla termíny posunu času na dalších 5 let dopředu. Konec střídání času v Evropské unii se zasekl na neshodě, který by měl vlastně platit. Pomoci by měla studie, která určí, jaké praktické problémy by jednotlivé varianty přinesly a zda jsou členské státy schopny najít společné řešení. Čím dál více Čechů si pořizuje motorku. V registru už je rekordní počet jednostopých vozidel, aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce přibývají každý měsíc. Zvýšený zájem hlásí také autoškoly nebo prodejci motorek. Nejvíce se prodávají skútry, cestovní motorky nebo trojkolky. Do areálu Pražského hradu vloni zavítalo 9 milionů lidí, což je o 2 miliony více než v roce 2023. Hrad patří dlouhodobě k nejnavštěvanějším památkám u nás. Vloni si vstupenku na některou z prohlídek koupilo rekordních 2,75 milionu lidí. Daří se také zpřístupňovat nové prostory a v areálu se nachází i nový obchod se suvenýry od českých výrobců. A fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Úřadující jihoameričtí šampioni prodloužili vítěznou sérii na mistrovství světa na 13 utkání. Anglie prohrála po 17 soutěžních zápasech.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signarádu dospívala kapela Lucie a teď krátce před 8:30 je čas na soutěž. K dispozici je vám proto telefonní linka do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signarádiu.
0: No a dnes opět hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne o rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Bude jenom na vás, kterou z nich se rozhodnete navštívit. A někdo už se nám dovolal, tady Jirka, Signarádio, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno, tady Dušan.
0: Dušane, já tě zdravím, tak položím otázku, odpovídá se na ní jedním slovem, buď ano nebo ne. Dušane, ptám se, může se jeskyně Balcarka v Moravském Krasu pochlubit nejhustší a nejbarevnější krápníkovou výzdobou u nás, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Jo. To bylo poměrně sebejisté, co věděl, nebo to byl odhad? No.
2: Já jsem z Boskovic, takže tady na Blanensku, tady ty jeskyně máme projít celkem jako už dřív, jo, takže...
0: Takže tentokrát jako... budeš moci využít tu rodinnou vstupenku, že se z toho svého regionu posuneš třeba někam jinam pod České republice a objevíš i jiné jeskyně. Výborně.
2: No, přesně s tím počítám, no.
0: Skvěle, tak jo, tak přeju hezký zážitek pod zemí, i na vzduchu, na vodě, na sluníčku a tak dále, kdekoliv budeš trávit léto se Signarádiem. Přeju hezký den, ahoj.
2: Já děkuju moc, ahoj.
0: Tak, za námi je další soutěžní kolo a pozor, poslední rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku vám budu rozdávat zítra, tak si to nenechte ujít opět touto dobou, jinak přehled těch přístupných jeskyní a jak se do nich obléknout, což je také velmi důležité, najdete na našem webu signaradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Minutu po půl deváté na Signál Rádio Madonna i Cherish, za chvíli Jason Donovan, Brian Adams a nebo skupina Sister Sledge.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta vás může zdržet v Brně na silnici 42. Osobák skončil ve svodidlech na dálnici D4 na 35. kilometru ve směru od Příbrami na Prahu. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes tedy 16. července se slaví den čerstvého špenátu. Zapomeňte na tu rozmixovanou zelenou kaši ze školní jídelny. Dneska je to o křupavých zelených čerstvých listech. Špenát je naprosto skvělá zelenina, která dokáže nabít energii, chrání zrak a imunitu a látky v něm obsažené také podporují zdraví srdce. Takže buď si můžete čerstvé lístky špenátu přidat do salátu, do ranního smoothie, anebo přimíchat do těstovin. Špenátem totiž nikdy nic neskazíte.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia. Dnes se vám místy budou hodit deštníky, protože nás čeká většinou oblačno až polojasno. Místy se budou vyskytovat lokální přehánky anebo bouřky. K večeru ale pak bude srážek ubývat a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až na 32. V pátek potom čekáme oblačno až polojasno, lokální přehánky nebo bouřky, které mohou být místy i silné, a maxima zítra vystoupí podobně jako dnes na 25 až 30 stupňů. Víkend potom nabídne v sobotu hodně oblačnosti, místy s deštěm a ochladí se na 21 až 26 stupňů. V neděli pak už bude opět polojasno až oblačno, občas se vyskytnou lokální přehánky a maxima v neděli vystoupí na 19 až 24 stupňů. No a další mírné ochlazení nás čeká i v příštím týdnu. Teď už vám po vlnách Signál Rádia posílám Briana Adamse.
1: 80-kové léto na Signál Rádiu.

0: Na vlnách Signál Rádia to pěkně rozproudil Bryan Adams, za chvíli se přidají Sister Sledge anebo Cutting Crew, ale teď by měli zbystřit milovníci slavných skútrů značky Vespa. Blíží se jejich sraz v Praze a podrobnosti přináší kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak moje dnešní pozvánka je pro všechny majitele nebo obdivovatele skútrů značky Vespa. Tenhle druh motocyklu asi není nutné představovat, ale přesto mi to nedá, abych neřekl, že se jedná o ikonickou italskou značku skútrů, kterou Enrico Piaggio založil v roce 1946. Vespy jsou celosvětově proslulé svým nadčasovým retro designem, samonosnou ocelovou karoserií a také vysokým komfortem. Ale zpátky do Čech. Tenhle oblíbený skútr totiž už od zítřka až do neděle doslova zaplaví hlavní město. V Praze se totiž koná už 14. ročník kultovního srazu majitelů a milovníků těchto strojů. Největší Vespa svátek v České republice se koná ve sportovním areálu u Vltavy ve sportcentru v Troji. Prago Vespa nabídne bohatý program, skupinové výjížďky, samozřejmostí je také spanilá jízda a spousta další i hudební zábavy. Tak se do Troji za Vespami vypravte a nebo si je odchyťte v ulicích metropole. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Signál Rádio vám přeje

0: Máte naladěné Signál Rádio. Ve čtvrtek přicházejí do kin nové snímky a tak vás můžu pozvat například na film Ztracená země o dvou nezletilých sourozencích, kteří se vydávají z Bangladéše na dobrodružnou cestu za novým domovem, ale putování přes moře i souš si vybírá svou daň. Najdou místo, kde mohou žít v bezpečí? To se dozvíte v kinech. Dalším snímkem je drama Pramen, které otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A jestli toužíte po působivé podívané, tak si nenechte ujít akční mystický film Odyssea, který zpracovává rozsáhlý příběh slavné Homérovy básně. O velkolepé efekty tady není nouze. Stačí si tedy vybrat podle svého vkusu, přidat kyblík popcornu a vychutnat si filmový zážitek.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Tři minuty nás dělí od 9. hodiny, tím končí dnešní ráno na Signál Rádiu, je čtvrtek 16. července. Se mnou ve studiu opět Lucka, vítám tě tady. Bych ti mohl taky zapnout mikrofon.
1: No, zrovna jsem tě chtěla o to požádat. Jo, a dole mi říkali na recepci naši kolegové, šťastné signálové nám popřáli.
0: To je ráno. Velmi milé.
1: No, to je hezký, viď.
0: No, to jo. Ale tam budu muset jít pozdravit taky.
1: Ale to úplně, bys měl.
0: Úplně si mi tím vzala vítr z plachet na jedno téma, nechtěla, které jsem chtěl probrat, protože já jsem si uvědomil, když jsme tady dneska ráno rozebírali, že v noci přešli přes Česko bouřky, tak jsem si vybavil vlastně léto v osmdesátkách, kdy jsem jezdil na letní tábory, jako dospívající, a tam tenkrát taky se přehnala velikánská bouřka, oni nás z těch chatiček všechny nahnali do jídelny, protože ta jediná měla hromosvod. Ty chatičky neměly, tak abychom byli v bezpečí. No a samozřejmě při těch bouřkách se dost často stávalo, že vypadla elektrika. Tak nám tam hned rozsvítili svíčky na stolech a povídali jsme si, bylo to nádherné.
1: Ježíš, taková romantika, prostě tě. Máš hezkou vzpomínku.
0: Víš,
1: na tábor.
0: Vzpomínka.
1: Já jsem si vzpomněla jenom, jak Lilo jako z konve, a já jsem zrovna musela být jako hlídač úplně u toho vstupu. Víš, jasně, prostě jsem měla službu.
0: Službu na bráně.
1: A Lilo, jo, to bylo strašně. A do toho přicházel můj tatínek, který mě přijel v vozovkách zkontrolovat, jestli tam nedělám vylomeniny. Tak to bylo takový jako hezký, taková krásná vzpomínka, že vlastně ten den byl takový jako divnej, pošmurnej a se tam objeví ten rodič, veď, tak to je hezký.
0: Vidíš, jenom bouřka a co za vzpomínky to člověku úplně vybaví. No,
1: no, já myslím, že v Brně nebudou zase tolik vzpomínat na tu supercelu, která je včera pustila.
0: Tam to bylo divoký. Tak, co máš teď ve zprávách?
1: Klíšťata si představ, no, protože Státní zdravotní ústav varuje před klíšťáky, mají čím dál delší sezónu a taky roste riziko nákazy, tak to proberem. A Francie udělala velmi razantní krok v debatě o konci života. Tak o tom taky bude řeč.
0: A pak už Simple Minds, Nick Cayman a nebo Phil Collins, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: V Praze na Strakonické se bouralo u nájezdu do Radotína ve směru z centra. K nehodě došlo na silnici 634 u obce Jivno na Českobudějovicku a kvůli opravě svodidel se zdržíte v zúžení na D1 mezi 170. a 172. kilometrem na trase Praha-Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne v 9 hodin přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Pondělní nehoda poslance Filipa Turka přináší stále nové otazníky. Zatímco motoristé, jejichž je čestným prezidentem, považují debaty o jeho případném vydání sněmovnou ke stíhání za předčasné, sám Turek má jasno. Deníku Blesk řekl, že by se nechal vydat. Funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, které se dočasně vzdal, nikdo zatím zastávat nebude. Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliózy. Za první pololetí roku 2026 zaznamenal 5320 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Francouzský parlament včera definitivně schválil zákon, který umožní za přísně stanovených podmínek asistovanou sebevraždu. Zákon nabude účinnosti na začátku příštího roku. Smrtící látku si bude muset podat pacient sám. Pokud toho nebude fyzicky schopen, může mu ji podat lékař nebo zdravotní sestra. Dodejme, že asistovaná sebevražda bude plně hrazena zdravotním pojištěním.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik včera krátce před 21. hodinou obnovil provoz tramvají v Karlíně ve směru na Palmovku, kde horké počasí v pondělí narušilo asfalt vedle kolejnice. Informuje o tom na svém webu a na síti X. Připomeňme, že omezení ve směru do centra skončilo v noci na úterý.
0: Sport.
1: FIFA chystá na finále mistrovství světa ve fotbale poločasovou show. Pokračuje Petr Plintovič.
2: Madonna, Shakira nebo Coldplay. Ti všichni by měli vystoupit v poločasové přestávce. Ta by měla mít místo obvyklých 15 až 25 minut. Finále se hraje v New Jersey v neděli od 21 hodin. Už hodinu a půl před výkopem, tedy v 7:30, začne závěrečný ceremoniál. Na něm vystoupí například Tom Cruise, Robbie Williams, Nicole Scherzinger nebo youtuber iShowSpeed. Hymnu Spojených států zaspívá Jennifer Hudson.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno a dopoledne zpočátku místy zataženo s doznívajícím deštěm a přehánkami. Postupně se vyskytnou opět přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 9 hodin a vám dál dělá společnost Signál Rádio. Za chvíli si dáme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který bude mluvit o libeňském plynojemu. Tahle obří kovová koule dříve sloužila ke skladování plynu, ale dnes už má úplně jiné využití. Jaké? Tak to se dozvíte za několik málo minut. Zůstaňte proto dál se Signál Rádiem. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Hezké dopoledne se Signál rádiem, už je tady připravený kolega David Černý, aby nám poodhalil něco ze zapomenutých tajemství a zajímavostí naší metropole.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes si povíme o libeňském plynojemu. Je to pozoruhodná stavba, jedna z nejvýraznějších industriálních dominant Prahy. Tato obří ocelová koule na kopci nad Palmovkou změnila ale během svého života zcela svou funkci. Od svíti plynu se posunula až k aerodynamickému výzkumu. Když byl plynojem v roce 1932 dokončen, vzbudil obrovskou pozornost. Šlo o vůbec první kulový plynojem na našem území. Konstrukci navrhli a postavili Vítkovické železárny. Koule má impozantní rozměry, v průměru má 20 metrů a váží zhruba 270 tun. Je znítovaná z tlustých ocelových plechů. Původně sloužila k vyrovnávání tlaku v síti, když se začal do Prahy dodávat svítiplyn z tehdy moderní plynárny v Mechli. V této funkci měla ocelová koule ale jepičí život. Jako plynojem fungovala jen 12 let. Na konci druhé světové války byl plynojem poškozen a už se k svému plynárenskému životu nevrátil. V květnu 1945 během pražského povstání dostal plynojem přímý zásah a měl štěstí v neštěstí. Střepina dělostřeleckého granátu prorazila plášť a plyn začal unikat. Jako zázrakem nedošlo k obří explozi, která by zdevastovala široké okolí. Unikající plyn pouze chytil a nad Libní hořel jako gigantický hořák. Po válce byla díra provizorně zalátována, dnes je záplata na plášti ještě vidět. Plynárníci už ale nechtěli riskovat provoz na takto poškozené plynové nádobě. Největší kuriozita plynojemu ale spočívá v tom, čemu slouží dnes. V 50. letech 20. století ho převzal Vojenský technický ústav a proměnil ocelovou kouli v unikátní laboratoř. Inženýři využili toho, že obří koule dokáže udržet obrovský tlak. Plynojem byl přestavěn na vákuovou nádobu. Jak to funguje? Výkonné kompresory vyčerpají z obří koule vzduch, čímž uvnitř vznikne silné podtlakové vákuum. Následně se otevře ventil a vzduch zvenčí se obrovskou rychlostí začne přes úzkou testovací trubici nasávat zpět do koule. V testovací komoře z modely letadel, raket nebo proudových motorů tak vědci dokážou na několik desítek sekund nasimulovat proudění vzduchu o rychlosti až čtyřnásobku rychlosti zvuku, tedy kolem 5000 km za hodinu. Dnes je tato unikátní stavba technickou kulturní památkou. Přestože zvenčí vypadá jako opuštěný industriální relikt, uvnitř stále špičkově slouží českému leteckému a kosmickému výzkumu. Však i ledeňák Bohumil Hrabal o ocelové kouli psal jako o měsíci, který spadl na libeňský kopec. Pro Signál rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď by měli napnout uši milovníci dobrého jídla. Ve Valašském Meziříčí totiž dnes začíná Gulášfest. Letošní 22. ročník nabídne přes 30 druhů guláše a spoustu hudby a dalšího doprovodného programu. A jestli na guláš nestíháte dorazit dnes, tak se vůbec nic neděje, protože Gulášfest probíhá ve Valašském Meziříčí až do soboty. Tak si nechte chutnat a další tipy, kam vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Diskotékové rytmy přinesly na vlny Signál rádia Modern Talking. Za chvíli se těšte na Johna Travoltu anebo Talking Heads, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák. Putování po jižní Moravě ho zavedlo mezi Jihlavu a Znojmo.
1: Silnice první třídy 38 je třetí nejdelší komunikací v zemi a Čechy s Moravou doslova krosí napříč od Liberecka z České Lípy po Znojmo. Podél ní leží řada významných historických měst a sídel a ve středověku se jí říkalo také Haberská stezka. Mezi ně se řadí i Moravské Budějovice a odtud 8 kilometrů směrem na Třebíč je cíl Jaroměřice nad Rokytnou. Barokní zámek, který tvoří část náměstí, se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě. Reprezentační prostory si z části zachovaly svou původní podobu a jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století. Tady se na investicích tenkrát prostě nešetřilo. Dokonce použijí současné módní slovo dechberoucí při procházce obřího parku pod zámkem stylu francouzského a na druhém břehu ochočené říčky Rokytné anglického. Nenadarmo se Jaroměřicím přezdívá Moravská Versailles. Národní památkový ústav jako správce rozlehlého objektu nabízí tři prohlídkové okruhy. Z moravského turistického turné zdraví Luboš Dvořák. Well, we-

0: Na Signál rádiu nám 3 minuty před 10. hodinou dospívala Annie Lennox. Za chvíli už nabídneme zprávy a pak opět to nejlepší z 80. let. Skupina Erasure, Whitney Houston anebo Duo Vem.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha jižní spojka, tady vás drží nehoda za Lanovým mostem ve směru na Štěrboholi. 2 osobáky máme v sobě na dálnici D10 na 24. kilometru ve směru na Turnov a pozor taky na nehodu na D1 na 5. kilometru ve směru na Brno, tady se tvoří kolona. Signál rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční dopoledne stále přeje Lucie Sinková. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. Zítra mohou být i velmi silné. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové zítra očekávají i přes 30 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Lidé, kteří prodělali infarkt myokardu, mohou mít podle nové italské studie výrazně vyšší koncentrace mikro- a nanoplastů v krvi než pacienti s jinou srdeční chorobou či lidé se zdravými tepnami. Vědci také zjistili, že vyšší hladiny těchto částic souvisejí i s kouřením a dlouhodobým vystavením znečištěnému ovzduší. Studie, byť nepříliš rozsáhlá, sice neprokazuje, že plastové částice infarkt způsobují, naznačuje ale jejich možnou souvislost s kardiovaskulární onemocněními. Obnovené boje mezi Spojenými státy a Íránem zasáhly ropný trh v horší situaci než na začátku konfliktu. Hormuzský průliv, důležitá cesta pro přepravu ropy, je po konci příměří znovu téměř uzavřený. Zásoby, které dříve pomáhaly výpadky vykrývat, ale rychle klesají. Obchodníci proto varují, že trh se dostává do rizikové situace. Další problémy s dodávkami už nemusí mít čím nahradit.
0: Co se děje v regionu?
2: Základní školu v Cibulkách plánuje radnice Prahy 5 rozšířit. Škola je zatím ve výstavbě. Učit by se tady mělo od podzimu v roce 2027. Jedná se o prvostupňovou školu. První budova bude mít kapacitu 330 míst. V případě rozšíření přibude dalších 220 míst. I druhá budova poslouží prvnímu stupni. Radní už schválili zakázku na projektové a předprojektové práce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ode dneška do neděle se odehraje závěrečný golfový major sezóny British Open. Titul bude obhajovat světová jednička Scottie Scheffler z USA. Turnaj v Anglii má dotaci 17,75 milionu dolarů, tedy 376 milionů korun. A vítěz si přijde na v přepočtu 68 milionů korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný. Místy během dne čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy a počasí, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dopoledne se na Signál Rádiu přehl popřes 10. hodinu. Dnes je tomu přesně 20 let, co si tehdy nejbohatší člověk na světě, brunejský sultán, ke svým 50. objednal koncert Michaela Jacksona. Vstup pro 60 tisíc fanoušků byl zdarma, ale Michael údajně dostal honorář 15 milionů dolarů. Když s námi zůstanete dál, dozvíte se, co dalšího se zapsalo do hudební historie. S vámi je ve studiu Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Se Signál rádiem trávíte dnešní dopoledne a kolega Lukáš Bláha už přichází s pár zajímavými momenty z hudební historie, které spojuje datum 16. července.
1: Signály hudební minulosti.
2: Startujeme dnem, kdy v hitparádách prvně zabodoval král rock'n'rollu. 16. července 1955, tehdy 19-letý Elvis Presley, vletěl do americké hitparády se svou verzí písně bluesmana Artura Gintra Baby Let's Play House. Elvis hitu poprvé představil unikátní a později napodobovaný škytavý vokální styl. Za druhým návratem jdeme zpět přesně o 60 let, kdy vznikla britská bluesrocková superskupina Cream. Toto vlivné power trio, které tvořili kytarista Eric Clapton, zpěvák a baskytarista Jack Bruce a bubeník Ginger Baker, vydrželo pohromadě pouhé 2 roky a 4 měsíce. Za tu dobu ale posbíralo jednu zlatou a 2 platinové desky.

pomyslný krám zavíráme 16. červencem před 4 lety. Herečka a zpěvačka Jennifer Lopez a herec a režisér Ben Affleck si ten den řekli své ano během rychlého a utajeného obřadu v Las Vegas. Slavná dvojice spolu sice prvně randila už mnohem dříve, ale ani na podruhé jejich lásce osud nepřál. Více než rok a půl už netvoří pár.

0: Vám naopak šťastný čtvrtek z éteru přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti. Sally called when she got the word.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Už nějakou dobu vám v ranní vysílání rozdáváme rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku. Jestli toužíte zdarma vyrazit a užít si nevšední zážitek a nějaké to dobrodružství, tak si nenechte ujít zítra ráno kvízovou hru Ano nebo ne. Budu vám rozdávat poslední vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let. Využít ji můžete kdykoliv do konce letošního roku. Nalaďte si tedy zítřejší ranní vysílání a když tak mrkněte i na náš web signalradio.cz, kde o soutěži i přístupných jeskyních zjistíte další detaily.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: 10 hodin, 41 minut, to je pravý čas právě teď na Signál Rádio, kdy nám doznívá Michael Jackson. Se mnou už ve studiu Lukáš Frelich, vítám tě tady, Luky.
1: Krásné dopoledne.
0: Ještě než mě vystřídáš tady u mikrofonu, tak mám pro tebe takovou malou radu. Já vím, že ty máš doma pejsky.
1: Ano.
0: Měl by si je vzít k moři.
1: K moři?
0: Ano, protože nové výzkumy říkají, že pejsci milují zvuk vln, čerstvý vzduch a spoustu těch nových pachů a vzruchů, které jsou prostě u moře, které doma nemají. Ale pozor, zjistilo se, že psi taky milují jen tak sedět v písku, pozorovat oceán a trávit klidné chvíle v přítomnosti svého majitele.
1: Zrovna na toto téma jsem nedávno četl nějakou studii a ta ještě říkala, pozor na tu slanou vodu. Ona totiž úplně není vhodná pro srst a huňatý plemena a podkoží, takže by ideálně, pokud máte teda psího kamaráda a vykoupe se v moři, měli byste ho potom tou sladkou vodou
0: osprchovat. Tak, vemte pejsky k moři, ať mají také radost, užij si léto. Užijte si 80kové léto na Signálu už s Lukášem. Jirka se pro dnešek loučí, no a zítra v 6 ráno se na vás budu zase těšit. Teď trošku italštiny, ahoj.

0: Za 3 minuty udeří 11. hodina. Hezké dopoledne, tady je Signál Radio a taky naše 80. léto. To bude znít následovně Sandra, Jurč Overkill nebo třeba Laura Branigan. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem do Hostivaře, tedy konkrétně na Rabakovskou ulici. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se vytváří krátké zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Poslanci motoristů Filipu Turkovi by v případě prokázání viny za pondělní nehodu v centru Prahy mohl hrozit zákaz řízení na 6 až 18 měsíců, případně až rok vězení. Záležet bude především na vážnosti zranění řidiče nemocničního vozu, se kterým se Turkovo auto střetlo, řekl advokát Pavel Kiršner. Policie bude vyšetřovat, jak k nehodě přispělo chování obou řidičů, míní bývalý šéf BESIPu Roman Budský. Jihozápadně od Prahy se od 1 hodiny ráno vyskytovaly přívalové srážky a dle radarových odhadů napršelo i kolem 60 mm srážek, uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Bouřky se následně přesouvaly na jih a jihovýchod Prahy, kde lokálně spadlo až 50 mm. Je pravděpodobné, že hasiči budou muset místy odčerpávat vodu. Peking uvedl, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to oznámilo čínské ministerstvo zahraničí, které tvrdí, že tamní úřady postupují v souladu se zákonem. Čína zároveň obvinuje české úřady z neopodstatněného zadržování čínského novináře a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění.
0: Co se děje v regionu?
2: Hygienici středočeské hygienické stanice provedli v období do 10. července kontrolu 43 dětských táborů a výsledek je výborný. Zjištěny totiž byly pouze dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, kdy na ošetřovně chybělo umyvadlo a také ve stravování. Závady byly vyřešeny domluvou. Například na Berounsku provedli kontrolu u 5 táborů a všechny byly bez závad. Honza navrátil Berounsko.
0: Sport.
1: Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slávie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal s celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu. Vorlický má dosud v první lize na kontě pouhých 12 utkání, která odehrál po předloňském lednovém příchodu do Slávie z Atalanty Bergamo, kde prošel mládežnickou akademii a připsal si 3 starty v sérii A. Jeho kariéru poznamenaly zdravotní problémy a podstoupil už 4 operace kolena. Připomeňme, že se Slaví získal 2 tituly.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný. Místy během dne čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy a počasí, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Už za pár dní se na Liberecku otevře velmi zajímavá prodejna. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Los Lobos.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: George Overkill teď s námi na Signále rádiu. Liberecký kraj se rozhodl podpořit regionální řemeslníky a farmáře a proto chystá vlastní prodejnu s nabídkou pouze regionálních produktů. Podle hejtmana Martina Půty půjde o koncept naprosto automatizovaného samoobslužného prodeje.
1: Mělo by to jednak pomoci projektu Liberecký kraj sobě, jinak to bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny, nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější, co ty prodejny významně omezuje.
0: Krajská samoobsluha bude díky automatizovanému provozu přístupná 24 hodin denně. Nabízet by měla produkty místních výrobců potravin a farem, ale také třeba sklo, keramiku nebo designovou produkci. Veřejnosti se poprvé otevře 22. července.

0: Pomalé rytmy, Bangles a single, který nás pořád baví. Nastala chvíle, kdy vám malinko poodkryje karty, jak se říká. Vždycky, když pro vás chystáme něco, co potěší, třeba v podobě jedinečného zážitku, dáme vám předem takové malé indicie, že se bude něco velkého dít. A nebo to řekneme na rovinu. Slova nejsou potřeba. Velká hudební ikona míří do Čech a vše, co potřebujete vědět, teď najdete na našem webu signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

just a perfect day. Drink sangria.

0: Tina Turner uzavřela první společnou hodinu na Signál Rádiu. Poledne se blíží a to znamená, že pro vás chystáme aktuální zprávy, taky informace ze silnic a hned potom se vrátíme do playlistu toho nejlepšího z 80. let. Připraveni jsou Dream, Inexis nebo skupina ABBA za moment.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hned dvě dopravní nehody vás potrápí v Praze. První se stala na Barrandovském mostě ve směru do Krče. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Další komplikaci potom čekejte na Praze 4 v Michalské ulici. Tady je nehoda dvou osobáků a nárazově se můžete zdržet. Jezdí se jedním pruhem. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové poledne přeje Lucie Sinková. Policie minulý týden vykázala poslance SPD Jaroslava Foldynu na 2 týdny z domu, který sdílí s manželkou v Děčíně. Podle veřejnoprávního rozhlasu ho prověřuje kvůli podezření z domácího násilí a policisté mu zároveň zajistili několik střelných zbraní. Foldyna potvrdil, že k vykázání skutečně došlo, vinu ale odmítá a další podrobnosti komentovat nechce. Policie zatím nikoho neobvinila a případ dál vyšetřuje. Lidé v Prušánkách na Hodonínsku po včerejší podvečerní bouřce sčítají škody. V obci nahlásili 640 událostí, kdy bouřky něco poškodily. Potvrdil to starosta Zbyněk Němeček. Podle Českého hydrometeorologického ústavu prošla nad Hodonínskem silná supercela. U naprosté většiny hraničních přechodů v Evropské unii nový elektronický systém vstupu a výstupu funguje, jak uvádí eurokomisař pro místní záležitosti Brunner. Provozní problémy s digitálními hraničními kontrolami podle něj přetrvávají pouze na některých místech, zejména na malých letištích, například na řeckých ostrovech.
0: Co se děje v regionu?
1: Dopravu v Prostecké ulici v Praze 9 zkomplikoval pád stavebního jeřábu, který poškodil trolejové vedení. Silnice zůstane uzavřená do doby, než se jeřáb podaří odstranit a policie doporučuje řidičům, aby se místu vyhnuli. Kvůli nehodě je odkloněná také trolejbusová linka 58 mezi Palmovkou a Myškovicemi. Cestující musí počítat s tím, že trolejbusy dočasně neobsluhují zastávky Kundratka, Kellerka a Prosecká.
0: Sport.
1: Soupeřka šampionky v alpském snowboardingu Zuzany Maďarové z letošního olympijského finále Pajerová oznámila konec kariéry. Rakouská závodnice se loučí ve 33 letech po 16 profesionálních sezónách. V prohlášení uvedla, že nastal ten správný okamžik.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný. Místy během dne čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy a počasí, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Skoro 2 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Sportovní akce pro děti i dospělé se chystá na jihu Čech. Pozvánku přidám za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Madonu. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a kapela Inexis. Jestli ještě nemáte plány na nadcházející víkend, měl bych pro vás jeden tip. Můžete si ho totiž užít sportovně. V sobotu si dopřát společně s dětmi turnaj v pickleballu a v neděli si malí návštěvníci užijí balonková zvířátka a taky dětské letní kino pod širým nebem. To vše se bude dít v Českých Budějovicích, konkrétně v Čes areálu Vltava, což je moderní sportovně relaxační prostor na břehu řeky, kde si na své přijdou rodiny s dětmi, firmy a sportovci, ať už profesionální nebo rekreační. Fotky z celého objektu a taky podrobnosti k akci najdete na našem webu signalradio.cz, tak se mrkněte, udělejte si čas a jednoduše v Čes areálu Vltava si dopřejte sport, relax a zábavu u vody.

0: Velká hitovka z 80. a skupina Europe. Policisté z Moravy se zapojili do mezinárodní akce a byli úspěšní. O co jde, prozradíme za chvíli. Holly Johnson, Simply Red nebo Pink Floyd vám zkrátí čekání.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Jihomoravská policie přispěla k rozkrytí mezinárodní sítě pachatelů šířících zakázaná videa. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Jihomoravští kriminalisté se zapojili do rozsáhlé mezinárodní operace Tohoč zaměřené na boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí. Akce vedená Europolem vedla k zadržení 28 lidí v 7 zemích. V souvislosti s případem nyní policisté prověřují také 5 osob v České republice. Operace probíhala v Kanadě, České republice, Německu, Norsku, Polsku, Švédsku a Švýcarsku. Zadržení muži ve věku od 22 do 54 let jsou podezřelí z přechovávání, získávání a sdílení materiálů obsahujících sexuální zneužívání dětí. Podle jeho

Kých kriminalistů využívali kryptoměny k platbám za přístup na fóra na dark webu, odkud si mohli stahovat nebo prohlížet videa zachycující zneužívání dětí. Operace Toč probíhala od konce května do poloviny letošního června. Klíčovou roli při odhalování podezřelých sehrála norská policie, která vyvinula novou metodu sledování kryptoměnových transakcí. Luděk Savna, Urbánek, Brno.

0: Skupina Alphaville, 3 minuty před 13. hodinou vám společnost dělá Signál Radio. Za moment Supertramp, Eurythmics nebo třeba Elton John. To nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Na silnicích v Praze se stalo opravdu hodně. Dopravní nehodu hlásí ulice Kartouská, zdržíte se asi do 5 minut. Další komplikaci čekejte na jižní spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Hostivař. Tady je nehoda 2 osobních vozidel. Další komplikace hlásí Pražský okruh, 17. kilometr ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, projíždí se ve snížené rychlosti. A zdržíte se i v opačném směru. Pražského okruhu exit 19 ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda 3 vozidel a tvoří překážku na vozovce. Nárazově se zdržíte asi na 10 minut. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V jednu odpoledne hezký červencový den přeje Lucie Sinková. Nabídka státních dluhopisů se ukázala jako atraktivní. Poptávka českých domácností po bezpečných formách investic zůstává vysoká. Shodují se na tom analytici. V první emisi státních dluhopisů určených pro občany teď lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun, jak dnes uvedlo Ministerstvo financí. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení byl dnes dopoledne na železničním koridoru u Červenky na Olomoucku zhruba hodinu a půl výrazně omezen provoz. Vlaky nabraly zpoždění až několik desítek minut. Provoz byl obnoven krátce před 11. dopolední. Ostrá kritika a protesty se sypou na hlavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poté, co prosákly na veřejnost informace, že nepočítá s tím, že by byl dosavadní šéf resortu Michailo Fedorov do funkce opět navržen. Dnes dopoledne vyšly do ulic stovky lidí ve městech po celé Ukrajině, aby vyjádřili svou nespokojenost.
0: Co se děje v regionu?
2: Od srpna se vrací zvýhodněné jízdné pro část cestujících v pražské MHD. Nárok na slevu ve výši 70% budou mít lidé v nepříznivé sociální situaci. Město tak reaguje na změny systému sociálních dávek. Zlevněné jízdné ale bude v prodeji pouze jako měsíční kupon za 165 korun, a to jen v elektronické podobě, tedy v aplikaci a nebo na e-shopu. Roční kupon pak vyjde na 1980 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kapitán argentinských fotbalistů Lionel Messi po vítězném semifinále mistrovství světa zdůraznil, jak důležitý je pro něj i celou zemi triumf právě nad Anglií. Jeho Američané v závěru otočili vypjatý duel a po výhře 2-1 stále mohou obhájit titul. 39-letý odchovanec Barcelony vyhlíží nedělní finále proti Španělsku, v němž fotbalově vyrůstal a šance vidí velmi vyrovnaně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný. Místy během dne čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy a počasí, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Nová asfaltová cesta vznikla ve středních Čechách, řeč o tom byla dnes ráno a za moment si vše připomeneme. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou Roxette, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eurythmics teď s námi na Signál rádiu. Středočeský kraj završil výstavbu 10-kilometrového úseku Labské stezky od Kostelce nad Labem směrem na Neratovice. Dosavadní úzkou pěšinu nahradila v celé trase zpevněná asfaltová cesta. Dnes ráno to jako dobrou zprávu přinesl do vysílání Jirka Svoboda.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Na Signál rádiu.
2: Mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní na Mělnicku vznikla cyklostezka, která nahradila nespevněnou cestu. 10-kilometrový úsek je součástí Labské stezky, která by měla být v regionu dokončená v roce 2028. Středočeská hejtmanka Petra Pecková k tomu říká.
3: Já vidím, jak to obrovsky každou tu lokalitu, kde se ty cyklostezky staví, posouvá jako kvalitou života těch občanů kupředu, protože ať se nám to nezdá, ta cyklostezka neslouží mnohdy opravdu jenom pro zábavu, pro volný čas, ale slouží v mnoha případech na jízdu na kole do školy, na kole do práce. Slouží pro aktivní trávení volného času pro seniory.
2: Labská stezka vede podél Labe od pramene v Krkonoších k jeho ústí do Severního moře v Německu. Měří celkem 1300 kilometrů, z toho 460 kilometrů je na české straně.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Posloucháte Signál Rádio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 83 a budeme mířit do Anglie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Tina Turner, Talk Talk nebo třeba Juice Newton, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Příliš romantická skladba, moc napjatý refrén a nejasné výrazy v textu. Tak zněla kritika a očividně nebyla oprávněná, protože single dosáhl prvního místa v anglické hitparádě a čtvrtého v Americe. Formace, která byla nedávno v Praze. Duran Duran, Is There Something I Should Know?
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pomalu, ale jistě se přiblížila 14. hodina. Tady je Signál Rádio. Za moment Enya, Nick Kershaw nebo třeba Blondie. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Brně, Tuřeny, tady Hanácká ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel a očekává se nárazové zdržení. Ještě připomenu, dopravní komplikaci z Prahy tentokrát přetrvává ještě komplikace v provozu na křižovatce ulic Kartovská a Radlická na Praze 5. Tady se srazila dvě osobní vozidla, tak počítejte s drobnou komplikací a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne přeje ve 2 hodiny Lucie Sinková. Pomocí lidem v bytové nouzi se budou nově zabývat i úřady práce. Poradenství bude ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu teď podepsal prezident Petr Pavel. Pohonné hmoty v Česku dál zdražily. Nafta za týden téměř o 2 koruny. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun 24 haléřů. Před týdnem byl o 84 haléřů levnější. Nafta je dražší o korunu 86 haléřů na litr. Stojí teď v průměru 37 korun 57 haléřů. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. Zítra mohou být i velmi silné. Napršet při nich může kolem 40 mm a může doprovodit krupobytí a výraznější nárazy větru. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové očekávají až 33 stupňů Celsia. Zatím do odvolání tak na jihu Moravy zůstává v platnosti upozornění na nebezpečí požárů. Na víkend se má ale ochladit a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Více než 500 lidí zřejmě zahynulo poté, co se v Bengalském zálivu potopily 2 lodě. Cestovali na nich příslušníci pronásledované muslimské menšiny Rohingyů.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik vypsal tender na dodávku až 212-metrových městských autobusů, z toho 100 jich má být naftových a 100 mild hybridních. Předpokládaná hodnota zakázky je více než 1,5 miliardy korun. S vítězem chce dopravní podnik podepsat rámcovou smlouvu na období 5 let a do konce letošního roku plánuje vyhlásit také další zakázku na nákup až 250 kloubových autobusů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ulice Buenos Aires zaplnili po vítězství argentinských fotbalistů 2-1 nad Anglií v semifinále mistrovství světa desítky tisíc fanoušků, kteří slavili i oblíbeným pokřikem "Kdo neskáče, je Angličan". Výbuch emocí následoval poté, co v nastavení vstřelil Martinez po centru Messiho vítězný gól a poslal obhájce titulu do finále proti Španělsku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný. Místy během dne čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy a počasí, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Dnešní datum bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárního Elvise. Víc prozradím za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Osmdesátková pohodovka a Nick Kershaw na Signál rádiu. Dnes je tomu 71 let od doby, co Elvis poprvé bodoval v hitparádě. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Startujeme dnem, kdy v hitparádách prvně zabodoval král rock'n'rollu. 16. července 1955, tehdy 19-letý Elvis Presley, vletěl do americké hitparády se svou verzí písně bluesmana Artura Gintra Baby Let's Play House. Elvis v hitu poprvé představil unikátní a později napodobovaný škytavý vokální styl. Za druhým návratem jdeme zpět přesně o 60 let, kdy vznikla britská bluesrocková superskupina Cream. Toto vlivné power trio, které tvořili kytarista Eric Clapton, zpěvák a baskytarista Jack Bruce a bubeník Ginger Baker, vydrželo pohromadě pouhé 2 roky a 4 měsíce. Za tu dobu ale pozbíralo jednu zlatou a 2 platinové desky.

pomyslný krám zavíráme 16. červencem před 4 lety. Herečka a zpěvačka Jennifer Lopez a herec a režisér Ben Affleck si ten den řekli své ano během rychlého a utajeného obřadu v Las Vegas. Slavná dvojice spolu sice prvně randila už mnohem dříve, ale ani na podruhé jejich lásce osud nepřál. Více než rok a půl už netvoří pár.

0: Takhle zní Signál Radio a Stevie Wonder. Sraz majitelů a milovníků skútrů se chystá v ulicích hlavního města. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Bonnie Tyler, Freddie Mercury nebo Kaoma se za chvíli postará o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Honza Navrátil dnes svou pozvánkou určitě osloví všechny milovníky motorek, vlastně skútrů a navíc skútrů jedné slavné značky.
1: Hezký den, tak moje dnešní pozvánka je pro všechny majitele nebo obdivovatele skútrů značky Vespa. Tenhle druh motocyklu asi není nutné představovat, ale přesto mi to nedá, abych neřekl, že se jedná o ikonickou italskou značku skútrů, kterou Enrico Piaggio založil v roce 1946. Vespy jsou celosvětově proslulé svým nadčasovým retro designem, samonosnou ocelovou karosérií a také vysokým komfortem. Ale zpátky do Čech. Tenhle oblíbený skútr totiž už od zítřka až do neděle doslova zaplaví hlavní město. V Praze se totiž koná už 14. ročník kultovního srazu majitelů a milovníků těchto strojů. Největší Vespa svátek v České republice se koná ve sportovním areálu u Vltavy ve sportcentru v Troji. Prago Vespa nabídne bohatý program, skupinové výjížďky, samozřejmostí je také spanilá jízda a spousta další i hudební zábavy. Tak se do Troji za Vespami vypravte a nebo si je odchyťte v ulicích metropole. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Howie Lewis, 3 minutky před 15. hodinou, krásné odpoledne, jste se Signál rádiem. Za moment Maria McKee, taky ABBA nebo třeba Falco, to nejlepší z 80. let. Teď už pro vás chystáme aktuální zprávy a nebudou chybět ani informace z provozu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na cestě do Brna po dálnici D1 181. a půl kilometr. Tady je nehoda náklaďáku s dodávkou, místem se projíždí ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká v Praze v Olšanské ulici, tady havarovala 2 osobní vozidla, komunikace zůstává průjezdná. No a ještě dejte pozor v Praze v Sieglerově ulici, tady je pro změnu nehoda osobního vozidla s autobusem a nárazově se tu zdržíte. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční odpoledne s 15. hodinou na Signálu je čas na další zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. Maximální ceny paliv v pátek výrazně vzrostou. Nafta podraží o korunu a 6 haléřů na 41 korun a 18 haléřů za litr. Cena benzínu pak stoupne o 63 haléřů na maximálních 42 korun a 84 haléřů za litr. Paliva budou v příštím týdnu dál zdražovat. Nafta brzy překoná hranici 40 korun za litr, míní to analytici. Projeví se totiž růst cen ropy a také konec vládních regulací. Čína oznámila, že český občan, kterého tamní úřady zadrželi na letišti, je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čínská diplomacie také tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzvala českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy. Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že případ zadrženého Čecha v Číně podle něj nesouvisí se zadrženým čínským novinářem. Ministr také dodal, že český občan je v dobrém stavu. Ukrajina má nového premiéra. Parlament dnes ve funkci schválil Serhije Koreckého. Ten byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a také integraci do Evropské unie. Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle jeho slov těžší než ta minulá.
0: Co se děje v regionu?
1: Letošní letní prázdniny využívá pražský dopravní podnik k opravám tramvajových tratí. Od této soboty 18. července až do 10. srpna proto nepojedou tramvaje v úseku Újezd Lazarská, tedy přes most Legií. Centrální přestupní zastávka nočních linek se proto přesune na Karlovo náměstí. A připomínám také už přerušený provoz v úseku Vltavská Těšnov, tedy na Hlávkově mostě. Tady se nejezdí až do konce srpna.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. V semifinále kvalifikace Evropské ligy basketbalistek se Žabiny Brno utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad a KP Brno pak s francouzským Karolem. A basketbalistky USK Praha se utkají v Evropské lize ve skupině D s polským Lublinem, francouzským Borgs a týmem postupujícím z kvalifikace.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A končíme počasím, venku je polojasno, teploty měříme od 25 do 30 stupňů, v noci na zítřek bude oblačno a s teplotami od 19 do 13 stupňů. Páteční den bude s polojasnou až oblačnou oblohou, i zítra čekáme hlavně odpoledne přehánky a bouřky. Vítr bude foukat slabý jihozápadní do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude zesilovat. Nejvyšší denní teploty v poslední pracovní den tohoto týdne naměříme mezi 25 a 30 stupni Celsia. Tolik zprávy. A Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin a 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Šetřit a nevyhazovat potraviny je sice dobrý návyk, ale ne vždy se to vyplatí. Podrobnosti za moment. Na start Michael Jackson, s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní 80kové léto a Signál Rádio. Zbylo nám jídlo, nevadí, dojíme ho zítra. To občas děláme všichni, ale pozor, existují potraviny, u kterých je lepší to nedělat. Podle odborníků mezi rizikové patří třeba pizza. Během výzkumu bylo prokázáno, že může způsobit lehkou otravu díky nedostatečnému tepelnému zpracování při výrobě. Podobně je na tom třeba i kuřecí maso a teď vás překvapím. Pozor na rýžové pokrmy. I ty vám mohou způsobit zažívací potíže, protože existují bakterie, které se živí škrobem. Někdy vyhodit jídlo znamená menší škodu, říkají odborníci. If you change-

0: Kapela U2, hrajeme to nejlepší z 80. let, jsme Signál Radio a co je hodně důležité, můžete nás mít všude sebou. Třeba v lese, na výletě, na pláži, v zahraničí, v Česku, kdekoliv si vzpomenete. A to všechno díky naší aplikaci, díky který budete mít i vždycky přehled, protože v našem playlistu na aplikaci uvidíte i název skladby, taky uvidíte třeba akce, na které můžete vyrazit a co je hodně důležité, spotřeba dat je úplně minimální. Prostě Signál Radio můžete mít kdekoliv na světě pěkně sebou ve svém mobilním telefonu. Naši apku stáhnete na Google Play nebo App Store, pokud ji ještě nemáte. Doporučuji to udělat, protože i třeba fotky nebo hlasové zprávy nám můžete z dovolených posílat rovnou do studia.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Ještě 4 minuty zbývají do 3:15 a to je zároveň čas, kdy taktovku Signál Rádia převezme kolega Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ano, děkuji, už mi dáváš tomu taktovku.
0: Výborně. Tak, důležitá věc.
1: Ano.
0: Letos, tak z kraje roku, nebo na jaře, jsem byl v Mariánských Lázních.
1: Aha,
0: jo?
1: No.
0: Sleduj. A zjistil jsem, že se nevyplatí kupovat lázeňské oplatky přímo na kolonádě.
1: Ano.
0: Protože to nejsou ty pravé místní lázeňské oplatky, ale to jsou oplatky, které si ženeš normálně v supermarketu.
1: Kdekoliv, jasně.
0: Ale kus od kolonády je prostě krámek, ano, kde je skutečně dělaj.
1: Aha.
0: Takže jsem měl ty pravé lázeňské oplatky.
1: A dobrý.
0: A bylo to skvělý, chutnali výborně, úplně jinak. Tak doufám, že to, co máš ty, že to město tak nějak to bude mít podobně.
1: No, Karviná, když se řekne Karviná, tak no, si představíš dole, tak si představíš dole nějaký. Ale pozor, Karviná, přátelé, se chce zařadit mezi lázeňská města, kde mají vlastní lázeňské oplatky. Bude to velká paráda, srdíčko je tam, pojď podívej.
0: Je, to vypadá krásně.
1: No, škoda, že to nemůžete vidět, ona je tam srdíčko vyobrazeno. A lidé si tam budou moci pochutnat na malinových, citronových lázeňských oplatcích.
0: Na druhou stranu, proč by Karviná nemohla mít lázeňské oplatky?
1: No přesně tak.
0: Za mě všechno v pořádku a možná takový jako turistický cíl vypravit se tam na ochutnávku.
1: Upřímně, já jsem do dneška, do této chvíle nevěděl, že Karviná má nějaké lázně, ale zase je pravda, že pro ty těžké práce horníků je potřeba, aby se tam pak nějakým způsobem jaksi
0: zotavili. Doplnili cukry.
1: Tak.
0: Tak zdravíme do Karviné, já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se zase budu těšit tady na Signál Rádiu. Ahoj!

0: Mike a jeho mechanici nás Véteru signálu dostali na dohled 16. hodině. Za 3 minuty odbije, připraven už je tak Honza Navrátil, který pro vás má čerstvé zprávy. A následovat budou Phil Collins, Sandra nebo Chris de Burgh. Zkrátka ty největší hity 80. léta.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky zjistíme, jak nám to jezdí. Na Pražském okruhu 8 km ve směru Rozině je pro poruchu odstavené nákladní auto a zdržet byste se mohli i na D52, 10. kilometr, tedy v podstatě už na příjezdu ku Brnu, kde je roztrhaná pneumatika na vozovce a kvůli tomu neprůjezdný livý pruh. Jinak jsme bez nehod, takéž by nám to vydrželo co nejdéle. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. A začínáme je varováním meteorologů. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav, kromě této výstrahy, která se týká území celé České republiky, vydal na pátek i varování před vysokými teplotami na Moravě a ve Slezsku. Silné bouřky přijdou před očekávaným ochlazením. Výstraha platí od páteční 13. hodiny až do půlnoci. Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Jak dlouho ještě zásah potrvá, tak to nechtějí hasiči předjímat. Zjišťování příčin požáru nejspíše potrvá několik měsíců. Pokračuje policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
2: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a ve součinnosti s hasiči budou vyhodnocovat záběry z dronu.
1: Dodejme, že požár budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími nadále likviduje 6 jednotek hasičů. Soud v italském Janově dnes udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto městě. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Bývalý šéf společnosti Autostrade per Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných.
0: Co se děje v regionu?
1: Od srpna se vrací zvýhodněné jízdné pro část cestujících v pražské MHD. Nárok na slevu ve výši 70% budou mít lidé v nepříznivé sociální situaci. Město tak reaguje na změny systému sociálních dávek. Zlevněné jízdné ale bude v prodeji pouze jako měsíční kupon za 165 korun, a to jen v elektronické podobě, tedy v aplikaci a nebo na e-shopu. Roční kupon pak vyjde na 1980 korun.
0: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa zná oba finalisty. Druhé semifinále sledoval náš sporták Petr Plintovič.
3: Se Španělskem se finále světového šampionátu zahraje Argentina. Ta díky dvěma gólům v závěru otočila semifinálový duel proti Anglii a po dvou asistencích Messiho a gólech Fernandeze a Lautara Martineze vyhrála 2-1. Finále mezi Španělskem a Argentinou se hraje v neděli od 21 hodin v New Jersey. Hodinu a půl před výkopem začne závěrečný slavnostní ceremoniál.
1: Dodejme, že Anglie si v sobotu zahraje o bronz proti Francii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A přidávám také pohled na počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 30 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude oblačno a teploty klesnou na 19 až 13 stupňů. Páteční den nám nabídne polojasnou až oblačnou oblohu. I zítra počítejme hlavně odpoledne s přeháňkami a s bouřkami a připomínám také varování meteorologů před velmi silnými bouřkami. Nejvyšší denní teploty se v pátek budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni. Tolik další zprávy.
0: Signál Rádio.
4: A po nich vám krásné čtvrteční odpoledne, už přeje Lukáš Bláha. Objevil jsem pro vás nový fenomén, pochází z anglického sleep divorce, tedy oddělené spaní. Brzy si o něm povíme víc, ať se vám Signál stále skvěle poslouchá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ten správný odpolední signál. A teď v létě nám dokonalý spánek občas zhatí vedro, ale jinak celkově vzato. Za to možná může váš partner či partnerka. Podle nové studie nás naše láska během noci probudí v průměru až 6x. Nejčastější příčinou je chrápání, pohyb nebo klasické přitahování se o peřinu. A i když si většinu těchto probuzení ráno nepamatujeme, náš spánek tím trpí. Právě proto roste popularita takzvaného sleep divorce, tedy odděleného spaní, ne že byste toho druhého vedle sebe nesnesli, ale kvůli kvalitnějšímu odpočinku. Experti tvrdí, že to vašemu vztahu skutečně může pomoci, když se oba pořádně vyspíte, ubude hádek a přibude pohody. No, hezky se to řekne, ale na druhou stranu, kdo si může dovolit ten luxus dvou ložnic, aby jeden nemusel spát na gauči? Já tuším, kdo z té dvojice by to potom odnesl. Billy Joel, ten ví jak na to, ten si hezky pluje po řece snů. Pohodové odpoledne.

0: Charitativní single pro Afriku ze Signálu krátce před půl pátou, pěkné čtvrteční odpoledne, ale pojďme na chvilku už do zítřejšího, tedy pátečního rána.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: Já na to upozorňuji záměrně, protože budete mít poslední možnost v rámci této hry získat rodinné vstupenky do 14 jeskyních komplexů nacházejících se po celém Česku a zažít tak pořádné prázdninové dobrodružství a zároveň osvěžení v jeskyni. Záleží jen na vás, kterou si vyberete, tak si ještě zítra ráno po 8. tuhle šanci vychytejte. Já vám moc držím palce.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

Posloucháte Odpolední signál a nám celkem může závidět celý tenisový svět. Na Wimbledonu totiž nezazářili jen Linda Nosková s Karolínou Muchovou, ale i 16-letá Jana Kovačková. Žádné juniorce se totiž nepovedlo až jí zkompletovat na nejslavnějším turnaji vítězství ve čtyřhře na všech čtyřech po sobě jdoucích Grand Slamech. Kateřina Siňaková má zase velmi zdatnou nástupkyni a další zprávy nejen ze sportu přineseme v celou, tedy už za 18 minut. Dobré odpoledne.

0: odpoledním signálu nás parádní vzpomínka na Bee Gees přenesla skoro až k 17. hodině. Do studia už proto přichvátal Honza Navrátil, který nachystal nejnovější zprávy. No a dál můžu slíbit, že se opět dočkáte 80. kotlen Richieho, Queenu nebo Ricka Astleyho.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky míříme do provozu. Nehodu máme na dálnici D5, 15. kilometr ve směru Praha, kde jsou v sobě osobní auto s dodávkou. Na D6, 6. kilometr, tedy rovněž příjezd k hlavnímu městu, tam havarovalo osobní auto do svodidel. Přímo v Praze, pak v Chodkově ulici, osobní auto srazilo cyklistu a ještě jdeme do Brna. Ve Veslavské ulici totiž došlo ke srážce dvou osobních aut. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio opět po hodině plné muziky. Pojďme za zprávami a začínáme rekonstrukcí dálnice. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od zítřejšího večera a prakticky po celou sobotu uzavřený jízdní pás dálnice D2 směrem na Břeclav. Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 31 motocyklů, což je o 11 více než v prvním pololetí loňského roku. Těžce se zranilo 160 jezdců. Řekli to dnes zástupci ministerstva obrany a policie. Upozornili také na to, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně narůstá. Stoupá také zájem o motocykly. Řidiči aut se s nimi proto potkávají stále častěji. Pokračuje ředitel organizace BESIP Tomáš Neřout.
2: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než kdy jsou viníci ti řidiči v autech.
1: Ropa kvůli růstu obav o dodávky suroviny z Blízkého východu zdražuje. Brent si připisuje více než procento a pohybuje se blízko 86 amerických dolarů za barel.
0: Co se děje v regionu?
1: Základní školu v Cibulkách plánuje radnice Prahy 5 rozšířit. Škola je zatím ve výstavbě. Učit by se tady mělo od podzimu v roce 2027. Jedná se o prvostupňovou školu. První budova bude mít kapacitu 330 míst. V případě rozšíření přibude dalších 220 míst. I druhá budova poslouží prvnímu stupni. Radní už schválili zakázku na projektové a předprojektové práce.
0: Sport.
1: Soupeřka šampionky v alpském snowboardingu Zuzany Maďerové z letošního olympijského finále Sabine Pajerová oznámila konec kariéry. Rakouská závodnice se loučí ve 33 letech po 16 profesionálních sezónách.
0: Signál Rádio počasí.
1: I v dalších odpoledních zprávách přidávám informaci o počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 28 stupňů Celsia. Noc na zítřek bude ve znamení oblačné oblohy. Teploty klesnou na 19 až 15 stupňů. Zítřejší, tedy páteční den, nabídne polojasnou až oblačnou oblohu. I zítra čekáme hlavně odpoledne přehánky a bouřky, před kterými varují i meteorologové. Vítr zítra zafouká slabý, jihozápadní, při bouřkách bude zesilovat a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 25 a 30 stupni Celsia, na horách kolem 20. Tolik další odpolední zprávy. Pokračuje Lukáš a otevírá opět hodinu plnou muziky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A kromě ní pro vás budu mít v příštích chvílích info o tom, že na českých vodách přibývá plavidel a jaké to má dopady. Jsem Lukáš Bláha a přeju bezvadné čtvrteční pozdní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte si čtvrteční odpolední signál a jdeme plout českými vodními plochami. Na těch totiž v poslední době stoupnul dokonce o dvojnásobek počet plavidel. Naštěstí jejich vyšší provoz ale nepřispěl k většímu množství nehod. Více prozradí ředitelka státní plavební správy Klára Adam Němcová.
1: V tomto roce došlo zatím k 6 plavebním nehodám, byly to pouze malé plavební nehody. V uplynulém roce to bylo 21 plavebních nehod na území České republiky a je tedy na místě poděkovat zejména vůdcům plavidel, plavecké veřejnosti, účastníkům plavebního provozu, že pravidla dodržují, což vyplývá i z určitých statistik týkajících se přestupků.
0: Tak to je moc dobře a já ještě přidám něco statistik. Na vodních plochách se u nás pohybuje kolem 22 tisíc evidovaných malých a rekreačních plavidel a zhruba stejné množství těch, které evidenci nepodléhají. Ať tak či onak, i na vodní hladině je třeba dodržovat platné předpisy, které pravidelně kontroluje také policie. Šťastnou lodní cestu.

0: Do vašich uší proudí signál a je tu slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát si dáme dvojici, která spolu tvořila nejen pár muzikantský, ale i manželský. Na konci 70. se vzali a zjistili, že jim to vlastně docela dobře ladí i po stránce hudební. Poprvé o sobě dali vědět v roce 1983 a o 5 let později vznikl tenhle jejich největší hit, kterého se celosvětově prodalo na 10 milionů kopií. To jsou Linda a Cecil Womackovi, neboli Womack and Womack a Kapky slz, Teardrops.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: svého času první boyband New Kids on the Block na vlnách signálu 3 minuty před 18. Zprávy v celou bude mít pod palcem Honza Navrátil a i následující hodina bude patřit songům 80. léta John Lennon, Tony Esposito nebo Bryan Adams.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky míříme na tuzemské silnice D1, 194. kilometr Brno Lány, tak tam jsou v sobě osobní auto s nákladním D1 ještě jednou, o něco dál už na výjezdu z Brna u osady Pindulka, 205. kilometr ve směru Ostrava, tak tam došlo ke střetu dvou osobních aut. Pokračujeme do Prahy v ulici Jugoslávských Partizánů, tak zde dvě osobní auta havarovala a ještě v Žitné ulici byste se určitě mohli zdržet kvůli nehodě autobusu s osobním autem. No a ať už jedete kamkoliv, tak Signál Rádio vám přeje především klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční podvečer i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu aktuální zprávy. Celníci v Česku vyměřili za první dva týdny nové clo ve výši téměř 117 milionů korun. Týkalo se skoro 470 tisíc levných zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Maximální ceny paliv zítra výrazně vzrostou. Nafta zdraží o korunu a 6 haléřů na 41 korun a 18 haléřů za litr. Cena benzínu stoupne o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů za litr. Paliva budou v příštím týdnu dále zdražovat. Nafta brzy překoná hranici 40 korun za litr, míní to analytici. Projeví se růst cen ropy a také konec vládních regulací. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před silnými bouřkami, které Česko zasáhnou zítra. Krom této výstrahy, která se týká území celé České republiky, vydali meteorologové na zítřek také varování před vysokými teplotami. To se týká Moravy a také Slezska. Silné bouřky přijdou před očekávaným ochlazením. Výstraha meteorologů platí od páteční 13. hodiny až do půlnoci. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v Česku. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá v červenci v plzeňském amfiteátru na Lochotíně.
0: Co se děje v regionu?
1: Hygienici středočeské hygienické stanice provedli v období do 10. července kontrolu 43 dětských táborů a výsledek je výborný. Zjištěny totiž byly pouze dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, kdy na ošetřovně chybělo umyvadlo a také ve stravování. Závady byly vyřešeny domluvou. Například na Berounsku provedli kontrolu u 5 táborů a všechny byly bez závad.
0: Sport.
1: FIFA chystá na finále mistrovství světa ve fotbale poločasovou show. Více informací dodává sporták Petr Plintovič.
2: Madonna, Shakira nebo Coldplay. Ti všichni by měli vystoupit v poločasové přestávce. Ta by měla mít místo obvyklých 15 až 25 minut. Finále se hraje v New Jersey v neděli od 21 hodin. Už hodinu a půl před výkopem, tedy v 7:30, začne závěrečný ceremoniál. Na něm vystoupí například Tom Cruise, Robbie Williams, Nicole Scherzinger nebo youtuber iShowSpeed. Hymnu Spojených států zaspívá Jennifer Hudson.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A čtvrteční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Noc na zítřek bude ve znamení oblačné oblohy. Teploty naměříme od 19 do 15 stupňů. Zítřejší, konečně už páteční den, bude spolojasnou až oblačnou oblohou. I zítra čekáme hlavně odpoledné přehánky a také podle meteorologů velmi silné bouřky. Vítr zítra zafouká slabý jihozápadní do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude zesilovat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy kolem 32 stupňů a na horách pak kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy na Signálu ve čtvrtek s datem 16. července. Hezký zbytek dnešního dne s naší muzikou, kterou nabízí Lukáš, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, díky, 3 minuty po 18. už letíme čtvrtečním podvečerem s datem 16. července. Já moc zdravím taky všechny Luboše, mající svátek, speciálně pak kolegu Dvořáka, který se určitě v našem vysílání během této hodiny objeví, protože se toulá Jižní Moravou, kde pro vás sbírá zajímavosti. Ze všeho nejdřív, ale tradiční návrat do historie dnešního data, počkejte si na ní.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Z tohoto hitu to léto úplně dýchá, Tony Esposito v podvrčením signálu, teď ho střídá kolega Jirka Svoboda, protože ten nejlíp ví, jak se psaly dějiny dnešního data.
1: Jste se Signál rádiem, je 16. července a to byl v roce 1661 den, kdy Bank of Stockholm vydala první bankovky v Evropě. Už za vámi spěchám s připomínkou i dalších výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1995 americká internetová společnost Amazon.com prodala první knihu. Z internetového knihkupectví se postupem času stal globální e-shop, kde koupíme úplně všechno. V roce 1969 ve 14 hodin a 32 minut našeho času odstartovalo Apollo 11. Cíl? Přistání na měsíci. Poslední lidé byli na měsíci v prosinci roku 1972. V roce 1945 Spojené státy vyzkoušely první ze tří atomových bomb. Další dvě byly později svrženy na Hirošimu a Nagasaki. V roce 1935 byly instalovány první parkovací hodiny na světě. Řidičům určovali parkování v americkém Oklahoma City. A v tento den v roce 1439 v Anglii zakázali líbání. Mělo se tím zabránit šíření černého moru.

0: Zpíval nám Billy Ocean krátce před 6:30, je s vámi signál a to i díky mobilní aplikaci úplně kdekoliv a přes ní mi dorazila jedna milá zpráva. Chtěla bych dnes popřát mému manželovi ke krásným 60. a tímto bych mu chtěla vzkázat, že si ho strašně vážím za vše, co dělá, že se moc těším, až spolu strávíme volno v termálech. Díky Janina, tak doufám, že tenhle vzkaz doletěl tam, kam měl, taky samozřejmě všechno nej i od nás. No a chtělo by to nějakou romantickou 80. Za chvíli tedy playlistem prosviští Chris Isaak, taky Kim Wilde a pak si uděláme výlet na jižní Moravu. Nenechte si ho ujít. Dobrý podvečer.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Ladíte signál a dnešní oslovenec Luboš Dvořák vás dneska zavede mezi Jihlavu a Znojmo.
1: Silnice první třídy 38 je třetí nejdelší komunikací v zemi a Čechy s Moravou doslova krosí napříč od Liberecka z České Lípy po Znojmo. Podél ní leží řada významných historických měst a sídel a ve středověku se jí říkalo také Haberská stezka. Mezi ně se řadí i Moravské Budějovice a odtud 8 kilometrů směrem na Třebíč je cíl Jaroměřice nad Rokytnou. Barokní zámek, který tvoří část náměstí, se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě. Reprezentační prostory si z části zachovaly svou původní podobu a jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století. Tady se na investicích tenkrát prostě nešetřilo. Dokonce použijí současné módní slovo dechberoucí při procházce obřího parku pod zámkem stylu francouzského a na druhém břehu ochočené říčky Rokytné anglického. Nenadarmo se Jaroměřicím přezdívá Moravská Versailles. Národní památkový ústav jako správce rozlehlého objektu nabízí tři prohlídkové okruhy. Z moravského turistického turné zdraví Luboš Dvořák.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio.
1: Fotbalové mistrovství světa pádí do finiše, tak se v nejbližších chvílích podíváme na střípky. Z něj moje jméno je Lukáš Bláha a minutu, která je teď právě po 19. hodině, vám přeju hlavně pohodový čtvrteční podvečer. No a nenechám si pro sebe ani to nejlepší, co přinesly osmdesátky. Donna Summer, Casey and the Sunshine Band a právě teď Bruce Springsteen. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: podvečerním signálu za námi Donna Summer, no a jdeme zase na pár chvil obout kopačky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Na letošním světovém šampionátu se napíše další kapitola jednoho neskutečného příběhu. Ta 19 let stará fotka dneska oběhla sociální sítě. Lionelovi Messimu, kterému tehdy bylo 20, v rámci charitativního focení na ní koupal několikaměsíčního chlapečka, Lionel Messi, abych správně skloňoval. Z buclatého miminka mezitím vyrostl Lamin Yamal, současný klenot španělského fotbalu. Během společného působení v Barceloně se ale míjeli a když Argentinec katalánské metropole odcházel do PSG, hrál španělský talent teprve za výběr do 14 let. Až doteď se na hřišti nepotkali ani jako soupeři, teď k tomu ovšem konečně dojde, když proti sobě v neděli úderem 21. hodiny nastoupí v přímém souboji o zlato z mistrovství světa. Vyvstává tedy tak jen jedna otázka. Vykoupe tentokrát Yamal Messiho? Já bych si spíš typoval, že ne.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Polští aháči, 3 minuty chybí do 7:30, to, co slyšíte, je signál rádio. My vám každý den touto dobou, každý všední den dáváme příležitost ovlivnit náš playlist spolu s nějakým pěkným vzkazem pro osobu vám blízkou. Nejinak tomu bude i dnes, jakmile se tedy objeví v našem éteru signál, nebo lépe řečeno výzva signálu pro radost, tak určitě vytáčejte číslo 910 260 910. Než se tak stane, tak můžu z 80kové muziky v rámci 80kového léta slíbit Madonu anebo Taylor Dane. Hezký podvečer.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Příjemný čtvrteční podvečer vám všem, který teď na Signálu reprezentovala a v rámci 80kového léta Madonna, protože to byly prázdniny, holiday.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Já jsem taky slíbil, že někdo dostane příležitost na lince 910, aby jsme mu zahráli nějaký buď jeho oblíbený song nebo někoho jiného. No a tuhle možnost využila Hanka. Hanko, já vás moc zdravím.
2: Ahoj.
0: Hanko, ano, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, dobrý večer, ahoj.
0: Dobrý večer, ahoj Hanko. Tak Hanko, povídej, jak ty se máš takhle při čtvrteční podvečeru?
2: Já děkuju za obstání. V rámci toho, že žiju na horách a moc hezký počasí tady není, tak ale i tak se to dá, takže děkuju za obstání, je to fajn. Koupeme se v bazéně, je celkem slunečno, ať by mohlo být víc stupňů na to, co slibovali, že
0: budou pádna.
2: Takže děkuju, je to fajn. A jak vy se máte?
0: Skvělý, no já si nemůžu stěžovat, tak my máme ty nejlepší posluchače. Takže tady
2: a to
0: není,
2: je důležitý.
0: Přesně tak, tady není o čem. Tak,
2: a
0: Hanko,
2: vždycky může být hůř.
0: No, to je pravda. Hanko, tak. Co si dáme za muziku?
2: Já nechci kazit nikomu náladu, ale jenom ve vzpomínce na mýho manžela, který zesnul před 5 lety, tak bych mu ráda z lásky a ve vzpomínky se jeho holčičkama s našima dcerama bych mu ráda zahrál do nebíčka písničku, na který jsme se domluvili, úplně přesně to není ta, co jsem si přála, ale nevadí, je jich dost na výběr, hlavně jsou to 80. Tak ty pokaždé děkuju, protože jste to nejlepší rádio, který mi hraje od rána do večera v autě, anebo doma, jiný už od té doby neposlouchám, od té doby, co jsem vás našla, takže ještě jednou děkuju a svýmu manželovi a tátovi Mejholek, posílám písničku o Tubatanky, Lásko a blablabla, bla, bla. Já už teďka nevím, jak jsme to domluvili.
0: Jasně. No tak jo.
2: Takže víme a děkuju vám mnohokrát.
0: Hanko, za málo, držte se i s holčičkama a posíláme Tubatanku. Přesně je to, láska, drž ma nad hladinou.
2: Mnohokrát vám děkuju.
0: Jdeme na to, za málo, ahoj, naslyšenou.
2: Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Máme 20 hodin, to znamená, že ještě 60 minut s vámi bude moje maličkost Lukáš Bláha. Jedna čerstvá aktualita. Na zaplněném náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se dočkala velkolepého přivítání Linda Nosková, aktuální vítězka slavného Wimbledonu. Tisícovka lidí ji tam vítala a pro fanoušky bylo připraveno stylově na 300 porcí jahod se smetanou. Ty já tady pro vás sice mít nebudu, ale za to signály hudební minulosti pro 16. červenec a taky to nejlepší z osmdesátek Erasure a nebo právě tak Tany Tati Karam. Krásný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: velká klasika od Erasure. My jsme Signál Radio a nikdo jiný vám nedá nejlepší přehled toho, co se v muzice odehrálo právě vždycky daný den, tentokrát konkrétně 16. červenec.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Startujeme dnem, kdy v hitparádách prvně zabodoval král rock'n'rollu. 16. července 1955, tehdy 19-letý Elvis Presley, vletěl do americké hitparády se svou verzí písně bluesmana Artura Gintra Baby Let's Play House. Elvis hitu poprvé představil unikátní a později napodobovaný škytavý vokální styl. Za druhým návratem jdeme zpět přesně o 60 let, kdy vznikla britská bluesrocková superskupina Cream. Toto vlivné power trio, které tvořili kytarista Eric Clapton, zpěvák a baskytarista Jack Bruce a bubeník Ginger Baker, vydrželo pohromadě pouhé 2 roky a 4 měsíce. Za tu dobu ale pozbíralo jednu zlatou a 2 platinové desky.

pomyslný krám zavíráme 16. červencem před 4 lety. Herečka a zpěvačka Jennifer Lopez a herec a režisér Ben Affleck si ten den řekli své ano během rychlého a utajeného obřadu v Las Vegas. Slavná dvojice spolu sice prvně randila už mnohem dříve, ale ani na podruhé jejich lásce osud nepřál. Více než rok a půl už netvoří pár.

0: osmdesátkové léto je s vámi i krátce před půl devátou na Signál rádiu a co si budeme povídat, prázdniny nám může občas zhatit nějaká nepříjemná havěť a dokonce hejno komárů dokáže znemožnit odlet. Ano, a to konkrétně stroje společnosti Ryanair, kdy se to stalo v nedávných dnech z Milána do španělského Alicante. Letušky se nejprve pokoušely problém vyřešit a hmyz s pomocí pláceček nebo listů papíru vyhnat. Přidalo se k nim několik cestujících, ale efekt nebyl valný. Palubní personál se snažil vyřešit problém i tím, že zhasne světla, ale ani to nepomohlo. A tak cestující museli aero napadené komáry opustit a odletět jiným spojem s téměř tříhodinovým zpožděním. Tak já vám držím palce, ať vám nekazí nic takového vaše léto 2026 a vaší dovolenou. Užívejte, stejně jako další osmdesátky za chvíli od Gypsy Kings anebo CC Catch. Dobrý večer.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Gypsy Kings z večerního čtvrtečního signálu ve 20.40, což je to, co ukazují hodiny. To znamená, že já se pro dnešek loučím. Vy nezapomeňte, že zítra ráno, vzhledem k tomu, že je pátek, máte poslední možnost hrát hru Ano nebo ne o výjimečnou záležitost, kterou je rodinná vstupenka do celkem 14 jeskyních komplexů po celé České republice, tak si tuhle možnost určitě nenechte ujít. Po 8 hodině to rozjedeme. Důležité bude mít u sebe telefon na číslo 910 260 910. Jirka Svoboda s vámi taky bude ještě dříve od 6 vstávat. Moje jméno je Lukáš Bláha a já se na vás netěším zítra odpoledne, protože to mě za mě zaskakuje Dominik Port, ale uslyšíme se zase naopak já za něj v neděli odpoledne. Tak se do té doby mějte moc dobře a budu se zase těšit. Ahoj.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport.